Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Sra aglif ina mi an foreign radio rira ag leir le dini éagsúla is sail na gaelge fwy nahe éagsúla an sail. Is fwyder tún an asteag ansio air an air, nu éisteag siir ar ein servís éisteagta. Sin lón machnav le radio rira.